Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

to už je třeba notáře, jenž podobá se nádhernému stroji. Tím víc paštěkáře na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: ušit. Já denně 100 let zestárnu, když neprodám, tak paporať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout tak spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene.
2: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
3: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi normálně mrtvej.
3: Jsi mrtvej, říkám, jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
4: Tak ahoj, my jsme kapela First Choice.
5: Zdravíme, Rádio Tloskov.
6: Příběh 6. Jak byl venku pořádný samec. Radovan se má, nechodí ještě do školy a tak si ráno vyspává. Maminka už dávno u okna stříhá látku na plesové šaty, tatínek už se vrací zvenčí a dupe na zápraží, aby sklepal z bod sníh, a Radovan spí. Ale to tatínkovo podupávání mu proklouzlo do snu. Zdá se mu o králičí rodině a on sám je malý králíček a bydlí v kotci. Kouká ven drátěnou mřížkou a pod sebou má bobky. Králičí maminka, která vypadala jako paní Zahradníková, jenomže s dlouhýma ušima a jemnými fousky, v tom snu říkala ušatému tatínkovi: Táto, ukaž, kdo je tady pánem, dupni si! A tatínek dupal, až se králíkárna třásla a králíček se krčil v koutku. Pak vrzla dvířka v pantech, něčí velká ruka popadla mládě za uši, ale nebyla to dvířka od králíkárny. To vrzly dveře od kuchyně, jak tatínek vyšel, a nebyla to žádná něčí ruka, ale maminčina. Pošimrala ho za uchem a Radovan se probudil. Tatínek si zamnul dlaně a povídá: Venku je samec! Radovan se posadil na postýlce a řekl: Toho zas budu honit po celé zahradě. Přiznejte se, kdo nezalíkroval králíkárnu? Tatínek se podíval na maminku, oba se usmáli a potom dítě poučili, že když je venku velký mráz, až zebou uši a zalézá za nechty, tak se říká, že je venku samec. Ale proč se to tak říká, to sami nevěděli. Radovan vyšel ven, aby ten velký mráz prozkoumal. Sníh mu pod podrážkami skřípal a když se nadýchl, nosní dírky se mu slepovaly. Jinak nebylo na mrazu nic zvláštního. Zašel tedy do kůlny, aby si popovídal s nářadím. Kdybyste se v kůlně octli vy, asi byste nic neslyšeli, ale zahradnický chlapeček si rozuměl i s motykou, i s rýčem a hráběmi. Ahoj, nářadí!

0: řekl, jak se máme? A ozvalo se zívání a brebentění. Většina nářadí si pochvalovala, že má v zimě lehy. Jen špičatý sázecí kolík si přál, aby už bylo jaro, jelikož nemá do čeho píchnout. Byla tam také stará dobrá hadice, stočená k zimnímu spánku. A ta hadice najednou řekla, umím kluziště. To je nápad, poskočil Radovan a poplácal jí po hřbetě. Hadice se s rozkoší protáhla na délku 15 metrů a dostala se tím až k vodovodu, obalenému proti mrazu starým pytlem. Z hrdla kohoutku visel dlouhý rampouch. Když ho Radovan ulomil, tatínek mu pomohl hadici našroubovat a doporučil, že kluziště by bylo nejlepší na plácku za kompostem. Ale ještě než začal Radovan ten plácek polévat, vzpomněl si, že by si určitě ráda zabruslila i kamarádka Kateřinka a že jí tedy musí napsat spěšný dopis. Teď si jistě říkáte, jak může předškolní chlapeček napsat dopis. Může. Radovan nakreslil srdíčko, přikreslil mu brejle a dolů dal brusly. A četlo se to, milá Kateřinko, přijď bruslit. To psaní, vlastně to kreslení, zastrčil psu Kvikovi pod obojek, ukázal k vysokým domům sídliště a čtyřnohý listonož vyběhl. Než Radovan polije plácek vodou a než ta voda umrzne do hladka, my si musíme říci, že doručit takový spěšný dopis na správnou adresu není pro psa tak snadné, jak by se zdálo. Za prvé, všechny domy na tom sídlišti jsou na chlup stejné, takže se v tom kolikrát nevyzná ani normální listonož a ten umí číst čísla, což huňatý pošťák neumí. A za druhé, psí doručovatel nedosáhne na zvonek, takže nemůže dole u vchodu zazvonit a štěknout do mluvítka. Pojďte dolů, máte dopis. Ale pes Kvik má za ušima. A co hlavně, má čuch, který by se správně měl vyslovit jako čich. On po čichu našel Kateřinčin 12 podlažní dům, počkal si chytře, až půjde někdo dovnitř, proklouzl mu pod nohama a metelil si to po schodech vzhůru. Naštěstí mají sídlištní lidé takový zvyk, že si nechávají boty za dveřmi. A toho Kvik využil. Pádil od jedněch dveří ke druhým, vždycky jen tak letmo čenichem nasál cizí pachy, až se v 11. patře zastavil u botníku, ze kterého na něj už z dálky zavonila povědomá vůně Kateřinčiných botiček. Packou zabušil na dveře a doručil ten spěšný dopis tak rychle, jako by to byl expres. Radovan si právě došněrovával své bruslařské boty, když do zasněženého kompostu žuchly sáňky s Kateřinkou a Kvikem. Kateřinka měla na krku tkaničku a na ní zvláštní stříbrnou věc. Je, co to máš? Divil se Radovan. Kličku, řekla pyšně holčička. Mám starožitné brusle po babičce a ty se přimontovávají kličkou. A při těch slovech podala ty starodávné brusle Radovanovi, aby jí pomohl s našroubováním. Jmenují se šlajfky, řekla. Jsou krásné, musel uznat Radovan. A brzy přišel na to, že když se kličkou otáčí, zoubky těch šlajfek se zakousnou do podrážky tak pevně, že nejdou odundat. Pak si Kateřinka zase navlékla tkaničku s kličkou na krk a oba ruku v ruce vstoupili prvně na led. A jen tam vstoupili, už seděli. Tak zase vstali, ale dlouho si nahoře nepobyli. Jeden druhému vždycky pomohl na nohy, ale hned mu ty nohy zase podjeli a rozplácl se na ledě. Mně bruslení moc nebaví, řekla po chvíli Kateřinka. Mně taky moc ne, souhlasil Radovan. Co na tom lidi mají, viď? Podotkla ještě kamarádka. Je docela možné, Kateřinko, že to neumíme, řekl Radovan. To se ví, že to neumíte, ozvalo se náhle za nimi. Sedící děti se otočili po hlase a spatřili Huga. Na nohou měl brusle Kanada a v ruce hokejku Profesionál. Ačkoliv ho sem nikdo nezval, vskočil na kluziště a předvedl dětem něco, co ze začátku vypadalo jako nějaký tanec, protože přitom vyhazoval nohy před sebe a točil hokejkou, jen to svištělo, ale nebyl to tanec, byl to prodloužený pád na záda. Když to zadunělo a Hugo heknul, Kateřinka s Radovanem mu zatleskali a volali: opakovat, opakovat! Hugo se po čtyřech odplazil ze zrádné plochy a řekl: špatnej let, moc klouzavej. Nelži, řekla Kateřinka, každý let je klouzavej, od toho je to let. Na to Hugo znalecky přimouřil oči a povídá: kdyby se osolil, to by byl potom let. Neposolený led není u mě žádný led. Děti si toho nevšímali a znovu zkusili bruslit, ale to jejich bruslení bylo stále padavější a padavější. Radovan zatahal Kateřinku za rukáv a zašeptal: posolíme ho? Nevěř mu, řekla Kateřinka. Lže, krade a má trojku schování. O takového si nenecháme radit. Ale Radovanovi se nápad se solí nezdál tak špatný. Silnice se taky solí, aby to neklouzalo. Protože zouvání bruslařských bod dá práci, vydal se domů pro sůl na bruslích. Maminka, jak to švadly nedělají, měla mezi rty špendlíky a přišpendlovala krásnou plesovou látku na krejčovskou panu. Ani si nevšimla, že Radovan bere z kredence pytlík soli. Ale jak se kolem ní na bruslích vratkým krokem vracel, tu panu jí porazil a tím pádem přišpendlené plátky látky z pany opadaly jako listí ze stromu. Proč chodíš s bruslemi po koberci, zahudrovala maminka. Po koberci mi to jde líp než na ledě, řekl podle pravdy chlapeček a přitom maminku pohladil, aby se nezlobila. Jak malý Radovan rozhazoval sůl po kluzišti, ledová plocha se za ním začala proměňovat v kaluže vody. Kateřinka hned zkusila bruslit, ale rozjeli se jí nohy a když dosedla, čeřila vodu, jako když přistává divoká kachna. A přitom se jí přetrhla tkanička, kterou měla kolem krku. Klička dopadla rovnou před Huga, což ovšem děti nevěděli. A co myslíte, že s ní ten potměšilec udělal? Kdo si myslí, že jí Kateřince vrátil, ten je pěkně vedle. Zvedl jí a když zjistil, že to nikdo nevidí, šup s ní do závěje. Radovan právě ždímal své kamarádce mokrý kabátek, když Kateřinka řekla: tak, a já nemám kličku. Čím si teď odšroubuju brusle?
1: Ta bude někde pod sněhem, taková klička zapadne, jen to fikne, řekl na to Hugo, který si zouval bruslařské boty a posadil se na to přímo k hrdlu hadice. Z té hadice občas vyšplouchne trocha vody a tiše se mu rozlévá pod zadek. Když chvilku počkáme, uvidíme, jaké to bude mít následky. Radovan nelení. Kvičku, hledej kličku, zavelí a jeho pes horlivě hrabe. Vyhrabe skroucenou vložku do bot, potom kramly, ale kličku ne.
2: Ta se najde až na jaře a bude pěkně rezavá, pokyvuje Hugo hlavou jako moudrý stařec.
0: Kateřinku ta slova rozplakala.
3: Já jsem tak, ale tak nešťastná. Nastydnu a dostanu zápal těla.
0: Spod brejliček se jí vykutálely slzy a přidali se k slané vodě na ledě. A tu Radovan dostal skvělý nápad. Neplač, Kateřinko, zápal těla nedostaneš, jelikož dojdu pro magnet a ten najde všechno, co je ze železa. A měl pravdu, když tiše vytáhl zásuvku šicího stroje a vyndal z ní magnet, maminka stále ještě špendlila plesové šaty. Najednou jí z úst vyletěly všechny špendlíky a přilepily se k nožičkám toho magnetu. A také špendlíky, co drželi brokát na krejčovské paně, si ten magnet přitáhl a pana byla v turánu nahá. Maminka nad tou marnou prací spráskla ruce, ale chlapeček jí vrátil všechny její špendlíky do dlaně, utěšil jí pusou na čelo a byl pryč.
1: Tady ho máme,
0: volá Radovan a ukazuje Kateřince zázračné magnetické U.
3: Špendlíky, hřebíky, kličky, všechno si přitáhne.
0: Sotva to dořekl, magnet si přitáhl Hugovi boty z bruslevy Kanada.
1: Dej sem ty brusle, prcku, řekl Hugo.
0: Pojď si pro ně, odpověděl Radovan a s úsměvem stáhl brusle z magnetu. Hugo chce vstát, ale nemůže. My samozřejmě víme, čím to je. Vždyť už na to hodnou chvíli čekáme. Kalhoty má přimrzlé k zemi. Po několika trhavých pokusech o povstání sáhl do kapsy a vylovil kudlu, aby se odřízl.
2: Naštěstí mám nůž, řekl.
1: Měl jsi,
0: řekl Radovan a sňal Hugův nůž ze svého magnetu. Pak magnet pohladil a zašeptal mu.
2: Hodnej magnetek, silnej, ale teď hledej kličku.
0: Radovan chodil s magnetem sem a tam, jako chodí proutkaři, kteří hledají podzemní vodu. Ale Kateřinčina klička odnikud nevyskočila, protože když je něco hluboko v závěji, je na to i silný magnet slabý. Ale najednou, čistě náhodou, ho chlapeček namířil tam, kde se o stěnu kůlny opíraly hrábě. Ty železné hrábě se položily na zem a rozjeli se k němu, zanechávajíc se za sebou ve sněhu 20 čárek.
2: Táhni, řekli hrábě. Až ji najdeme, tak cinkneme.
0: A skutečně, jen chviličku je Radovan táhl po závěji a už se ozvalo cinknutí a už byla ztracená klička na světě. Kateřinka si ji zavěsila na krk a řekla, tak a dáme se do bruslení. Podle té divné řeči a také podle toho, jak se jí třásly nožičky, Radovan poznal, že nutně potřebuje horký čaj, jelikož je celá prochladlá. Ani se neptejte, co se zase stalo s maminčinými špendlíky a jejími plesovými šaty, když zahradnický chlapeček vracel magnet do zásuvky. Ale přesto byla maminka tak hodná, že pro Kateřinku uvařila lipový čaj. A sotva se skřehlá holčička napila, přestala jektat zuby a když pak proniklo čajové teplo i do nožiček, vyhnalo z nich všechen třas. To by v tom byl čert, aby jsme se do toho bruslení nevpravili, řekl Radovan a obtočil jeden konec hadice kolem stromu a druhý kolem Huga. Té hadice se děti držely jako zábradlí a pomalu se do toho ledního umění vpravovali. Nejhorší bylo, že zlý výrostek Hugo občas kýchl tak silně, že to zábradlím zacloumalo a takové neklidné zábradlí není pro bruslaře začátečníky nic dobrého. Proto Radovan nasypal Hugovi pod zadek trochu soli, aby se odtrhl. A taky proto, že výrostek by mohl dostat zápal těla, což by si nikdo na svědomí nevzal. A tak si děti nakonec přece jen zabruslili. Radovan bruslil ještě večer v postýlce. Už měl zavřené oči a pořád krásně bruslil. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Takže jestli nechceš do držky, jo, tak to vypni. Prostě to vypni. Protože tohle je moje písnička. A nikdo nemá právě.

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najde.

0: kapela Schodiště.
1: Zdraví
0: Laskovo.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

špěl zas kouř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let

0: Dobrý den, tady Richard Tesařík, Jojobent, já zdravím posluchače Rádia Tloskov a přeju vám, ať vám to vydrží co nejdýl do Rádia Tloskov.
1: Snad jsem si zmýlil od...

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

Na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, čas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo,

zkušenosti velí, honem rychle utíkej. Rozum zase radí, styď se, teď seš velikej, tak co ti jenom zbejvá, když už tě jednou bacili a pak někdo něčím zas na tebe zacílí. Proč přidal jsi do kroku, kam běžíš, otroku, ať kamkoliv se dáš, i tak zůstaneš náš. A urazíš-li kus, co přijítel Kolumbus, tak stejně vrazíš do toho, čemu chceš zdrhnout. Jo, ho, ho.

láska tvá ti káže, objímej svou milenku. A pak přiběhne páže, že přítel zve tě na sklenku. Tak co má člověk dělat, když postaví se před svíci, aby měl světlou tvář a přitom v teple sadnici? Proč přidal jsi do kroku? Kam běžíš, otroku, ať kamkoliv se dáš, i tak zůstaneš náš. A urazíš-li kus, co přítel Kolumbus, tak stejně vrazí

Problémy velké přece ty prý se sami vyřeší. Však které jsou ty hlavní a které jsou ty vedlejší? Tak co ti jenom zbývá? Komu jen svěří svoji věc? Kdo pak to na tě kývá? Podívej, snad ne kostlivec. Proč přidál jsi do kroku? Kam běžíš? Otroku, ať kamkoliv se dáš. I tak zůstaneš náš. A urazíš-li kus, co přijítel Kolumbus, tak stejně vrazíš do toho, čemu chceš zrhnout. Jo, ho, ho.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás

jsem labuť bez křídel. Duše, co opouští, vyprahlé tělo, když umírá na poušti. Jsem perla bez lovce, co z vln ji vyloví. Myšlenka bez toho, který ji vysloví. A básník jsem a neznám slov, kterým se uvěří. Jak hluchý zvon bez srdce, co leží pod věží. Soudce jsem bez práva a liška bez malého prince. Jsem vítěz, co prohrává, jsem mince v rozkradené sbírce.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám. A ty dávno neslyšíš.

Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, mějte se prostě Vau.

0: Slezskému muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl, medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomíjivé živobytí. Pak vyjdeš do parku a celou noc se touláš noční opavou a opájíš se představou, jaké to bude v ráji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odizeu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají.
1: Čau, tady je Opičí banda Zrní a zdravíme všechny posluchače rádia.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence Kudrna

zdá se jak stín, stín jeho křídel. Sám zůstal jsem stát.

0: My jsme kapela
1: Pipes and Pints.
0: A zdravíme rádio
2: Tloskov.
3: Yeah.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

0: if she played fair with me. She took advantage of my goodness and made a pitiful fool out of me. Baby, go ahead, go ahead.
1: Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích, zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

Já chodíval jsem denně do učení poctivě. Já učíval se denně na soustruhu ohnivě. Já učíval se denně a soustružil kolečka. A po každé směně od špondyliaka

Já učil jsem se denně, jak pilník kleště ovládat. A snad každý večer jsem šikovnější chodil spát. Já piloval jsem pilně, pravidelně jed i spal. Zmazán od pilin silně, že nepoznal mě, kdo mě znal.

Já učil jsem se chutěm, jak dráty rovnat, ohýbat. A zdrcen jsem byl zcela, když nemohl jsem najít drát. Když jsem svůj neměl, tak sousedovi jsem ho šlohnul. Nejdřív jej narovnal a v zápětí hned

když jsem se vyučil mistr nad mistry, obratný, zručný, chytrý a bystrý, ducha svého květ i svých dlaní, proděné noci i vrázky na skráni, k nohám jsem složil své největší lásce štíl.

0: ryby. Bombo novou raketovou štílou černou krasavici, zítra hned na oběd opali mi na vesnici. Bombo novou raketovou štílou černou krasavici, zítra hned na oběd opali mi na vesnici. Bombo novou la la la raketovou la la la na vesnici.
1: No a nyní bych snad mohl pokračovat v nabídce jednou ze svých milostných.

marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

0: se varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.
1: Já nemám ráda muže,
2: yeah,
1: kteří se vnucujou za prachy, oni už

0: А где ему? Жекну, ано. Так тише зашептал.
1: Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varu.

0: kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No, a řekneme to unisono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

0: a ta slepička krabena dál leží tam bez hlavy.
1: Co se nikdy pokazilo, to už neopraví. Co se nikdy pokazilo, to už neopraví.

jedinou, roli jedinou, abych hrál. A v závěru hry

Večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek

srdca, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a svítí, že jaro nedělá.
1: Ahoj, tady jsou hodiny. Zdravíme všechny na rádiu Tloskov.

0: know I'm a country boy. I just love to stay out every night.
1: Ahoj, já jsem Krištof.
2: Ahoj, já jsem Zbyněk.
1: Zdravíme posluchače Rádia Tloskov a jsme kapela Portless.

noční Prahu k metru Ačku po svý každodenní tůře kráčí krylované kuře, vyšňořené v termosáčku.

na líčení. A ten největší osel, ať vždycky jede na slonu. Prázdnej byt,

jak vítr všude chladné pouště mračen tvých, co máš je s deštěm ustnulé na tvářích, smáčí líbeznou tu krajinu. Poslední jarní mraz okrutý dech, co zlostně ukájí se na květech, kráčí přes zklamání pustinu.

dešť, jak rozplakal se pod večer, když předtím na střechách se horkem potil tchér. Smívá je nejpevnější obětí pro radné lásky, hnus i žár i stesk, a pevný dub vedví rozpoutil blesk. Hříva plamenů šeptá, co je ti? Tam sámku míří kočár, splašeného spřežení, kol čisté tůně směr svůj nemění.

věřit a dát se čistou vírou k hříchu svést, tu krutou bolest v prsou nelze snést. Loudí životem splatit těch pár chvil, ať dítě, žena, muž, člověk či bůh, déšť, vítr, hvězdy, slunce, platíc dluh. Loudí, hledaje účel, smysl, cíl.

Na obličej slunce kreslilo mi miliony teček. Řeka teče mezi stromy řeka teče. A já chodím, bloudím jako tichá řeka mezi lidmi všemi. Hledím k zemi, co mě čeká, co mě asi čeká v zemi. Podzemní prameny, potoky neznámé, slova jsou znamení, významy neznáme, hledáme kořeny, nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí, podzemí bloudíme marně a přece.

Která pak to byla z těch mých lásek, která zlomila mě? Kdo mi rámě podá zase, kdo mi zase podá rámě? Stojím před výlohou, vidím jen svůj obrys skleněný a matný. Nejsem dobrý, nejsem špatný, já jsem dobrý, ba i špatný. Podzemní prameny, potoky neznáme, slova jsou znamení, významy neznáme, hledáme kořeny, nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí, podzemí bloudíme marně a před.

tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

ira. Rodina sedí v trávě, směje se a snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet.

Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi

Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.

Tak já zdravím Rádio Tleskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrým toto rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

všichni děsně vážní, jak píseň se skrývá. A každý se tak snaží,

bianchi. Vite check. Canoppe. Assise check.

0: na to vám.
1: Tortíček? Cukrárna?
0: Bábovka!

Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá, já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.

Na konci cest, nechej mě vést přes všechny říci nad propast. Výzvu ráje nepropást, jsem unavený ze všech těch her.

0: Dobrý den, tady je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Tak jsem si myslel, že už přesně vím, jak žít. Že už přesně vím, co chci, či nechci mít. Večer klidně uléhat a ráno ještě klidněji vstávat. A s rozvahou si brát a s rozvahou také dávat.

Jo, to se lehce mluví, lehce řekne. A když to zazní z úst, tak je to jasné, pěkné. I sám golem snad časem svou sílu ztratí. A co bylo, tak se vopak náhle zvrátí. Nesuďte mě, prosím, lidé, za čin, že jsem steky roztrh šátek matčin, že snad posté od co hůl pálím, že se opíjím

hněvu člověk vytrhá, co léta sází. A kde by mohl jít zpříma, zbytečně se plazí. V hněvu člověk vytrhá, co léta sází. A kde by mohl jít zpříma, zbytečně se plazí.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda Mráz. Pletí k vám okna něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a si ji tížila,

pozdraven tygr v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven tygr v péči nás máš. Je německá říše mocnější než meč, Kyrilie, Kyrilia. Václave, buď tiše, modli se a kleč, Kyrilie, Kyrilia. Pokornou svou hlavu sehni k ramenům, Kyrilie, Kyrilia. Nevěř Boleslavu, bratru krutému, Kyrilie, Kyrilia. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči

hodovali pili. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na Němec

do Němec. Řízni stříbra k tomu, co za divná věc. Boleslava knížek nebi zdvíhá dlan. Ve znamení kříže Němcům platí daň. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty.

vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Mít i svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvít?

ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

proč jdu ti s Bohem dát, zůstal bych stát za hradbou.

neptej se, proč jdu ti s Bohem dát můj útěk snad tě přeci zachrání před Bohem.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

ваза чемкних. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě.

0: večer by zněla od Moise se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

Včera jsem vyšel proti proudu času, na břehu poci přišel jsem našel pramínek vlasu. Čí jsi byl, jak dlouho tady leží?

Na kraji pódia stojí faninka, pohupuje tělem do rytmu zlehýnka. Chce si zaplavat, sem tam se ponořit,

zřidaci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

zase někam odjít. Na ubrse zůstala jen propálená čára. Od plasmových motorů

stělesněním přírody. To sebou nese jisté výhody. Stačí jen, když jsem v tvojí přítomnosti.

můžete třikrát hádat, nebo se pouze ptát, kdo je ten dokonalý sympaťák, co na vás plíží z filmového plátna.

tu na zemi, pokryté sa zemi. Hlavu má opřenu, obočím o stěnu, nechce se mstít, nechce se mstít. Bezvládnou pravici, složenou v břidlici, s

rozkvetlém konopí, lehce ji uchopí, na počest shledání staře nám zabrání, drže ti půst. V levici pod hlavou, obálku špinavou, na konci dopisu, na místo podpisu, otisky úst. Nechej ho spát, ať neví o něčem, nechej ho spát na prsou s čedičem, dlouho byl nezvěstný, neznámý, pocestný.

0: konci ulice spálené vesnice. Z cihel a ze zdiva tiše se ozývá pískot myší, pískot myší. Usnul tu na zemi, pokryté sazemi, s otvorem ve spánku, volání z křivánku, neuslyší, neuslyší. Nechej ho spát, ať neví o ničem, nechej ho spát na prsou s čeděčem. Dlouho byl nezvěstný, neznámý pocestný, nechej ho spát, nechej ho spát, nechej ho spát.
1: Kapela, schodiště!
2: Zdraví!
1: Tlaskov, tlaskov, tlaskov, tlaskov, tlaskov, tlaskov, tlaskov, tlaskov, tlaskov, tlaskov.

0: No, já bych vám zase nabít jinou historii, ale...
1: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
2: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma...
3: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
2: Tak se mějte hezky, ahoj.

0: Ahoj, tady Jirka Urban z kapely Dimitri a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů víc moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

0: několik dní ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Tak hodně štěstí.
2: Právě posloucháte Rádio Tloskov.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

0: mi scházíš.
1: Dobrý den, tady je Richard Tesařík Jojobent, já zdravím posluchače Rádia Tloskov a přeju vám, ať vám to vydrží co nejdýl do Rádia Tloskov.

0: kurva!
1: Zas je tu ráno a zas je tu večer. Takhle den po dní to by jeden breče. Stejně jak před rokem, stejně rok za rokem, všechno je napsáno. Večer a zas ráno.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Nechá, nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě,

0: να τραπεί. Και πορασένει.
1: Δαύνο το δεις.
0: Ιακ

0: na duše s tím. Jdem z pohlazení. No vidíte to? Tak hezky zpíváme a nikdo nás nehladí. Víte co, kolego?
1: No?
0: Pojďte, budeme se hladit navzájem.
1: Tak, začněte vy, ano. Já, tak, já... Hlačte, hlačte. Tak. Tak.
0: Je to dobrý, to
1: je. Je, to je prima.
0: A teď vy, jo?
1: Jo, já budu váš hladík. Tak. No, to je ono, tak.
0: Vy jste přímo hladítko.

Ptáš se, na co myslím, ino, myšlenek je celá spleť, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, mám v srdci časovanou minu, kdy to přijde si.

když mi provonila pleť, já už dostal na hodinu generační výpověď. Ptáš se, na co myslím, syno, proč jsem bledej jako zeď, dnes mi dali na hodinu generační výpověď.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme.
0: Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.
2: Když babí léto přichází, svou tvář mi odvrací. Jedna z mých

a deštěm prorezavý plech. U závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

0: Ahoj, tady je Jiřina Anna Jandová a moc zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Jsem prezident vesmíru, jsem vesmírný salaton.

0: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, Vau!
1: Vau!

Když se zeptáš němého, co vidí kolem pěkného, tak odpoví ti v rozpacích jen když úsvit hvězdy zasíná, či na keři je malinám.

jsou někdy bubliny, které vyšumí z hlubiny a na hladině mají cenu jen a kdo si, kdo je pod vodou?

domácí čas přece dávno smil. Jsou pryč, tak proč se navrací zpět ozvěna těch chvil.

Na kosku cukru kapku si dám a potom malou chvíli počkám, až zvláštní věci začnou se dít.

místností židle pochodujou a žáby listím se sprchujou, z šuplíků pštrosy vykukujou.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence, Kudrna

0: My jsme kapela
1: Pipes and Pines
0: a zdravíme rádio
1: Kloskov.
2: Yeah.

Hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří Hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme madla, jí čeká rudé právo a mě už padla. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří Hospodě brat. V metru nad schodech tam se dějou divy, tam jsem se zakoukal do trafikantky Ivy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno, neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří Hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají, nevěci všecky příští.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

krmí je modrou skalicí. Na léto jezdím k sestřence, sestřenka pracuje v vápence, na zahrádce chová modré králíci, taky dostává od tetičky tu skalici. Na podzim jezdím ke strýci, strýc razí mince v kremnici, na zahrádce chová modré králíci, taky dostává od tetičky tu skalici.

0: srdci, neboť tetička ho nemá dvakrát v lásce.
1: No a po tělesný nemůže přijít jiná než duševní. A spolu s ní František Štáfek, další host večera dnešního. Bude hrát na trumpetu. František, trumpeta.

pila se strachem. Kéž nemusí žíti, kéž nemusí zlyhu.

0: kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No a řekneme to unisono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

a slunko zlatí, tak ponořme se do léta. Letní louka, když vítr fouká, je jako kdyby tančila a přes zrak lidský tak fantasticky až do srdce se vtlačila, že mě pohladila. Včera se mi zdálo, kopretina bílá, to není málo, když jsem ležel u ní v té nejjemnější trávě, díval se, jak se

je štěstí brouka, i motýl vám to potvrdí. Ten, kdo vleze, na ní zmeze, snad dojetím se rozprdí. Letní louka je jako mouka, kterou pečeme na chleba. Všem snad zdá se při její kráse, že čím dál víc je potřeba. Vše mě pohladila, včera se mi zdálo, kopretina bílá, to není málo. Když jsem ležel u ní v té nejjemnější tráví, díval se, jak se...

narodí a pak je naživu v nekonečném údivu. Nahý uzlík z postele neví, že cejch má na čele.

pak se život rozběhne, jako když tráva polehne. Z máminy loktuše je vidět srpek Venuše, planetu naděje, že když dneska špatně je, tak třeba zítra nebude. Zastav svá kola osude,

už mi malý byl svět, tak jsem chtěl na výlet. Doma jsem řekl, že budu zpátky, co nevidět. Byl jsem chytrý kluk, ale to už ženy spíš fuk. Mám pocit, že stejně jsem, co se dalo splet. A ty jsi měla o mě strach, už když mi šlo, nač jsem sám. Tak nač teď brát, jakže brát, na dluh rybí slib. Nemám víc si co přát, než že se dál budeš bát. Že chytím i poslední ze zlatých ryb.

tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ní černý.

Cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk, když se Záňa dřív vytáhl se do uličku.

dla ní za schlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna prší.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

noviny mě mají přečtenýho, rádio mě poslouchá, svítím do lampy. Pořádně usuje nějaký jídlo, odpadky vyhazujou a venku je vnitřek. Prodavačů mě nakupuje, dítky mě zalejvají.

kartáče. Ještě že máme kapelu a můžeme si chtěl čas lečnout nějaký repliku, když to není moc drahý. Kdyby na mě zbyl ta televize,

barevných slov nám na cestu svítí, sto barevných věd a lákavej cíl. Prej až celý svět sám za nos se chytí, to pak nejpozději hned svůj dostanem díl. Škoda slov, je jich víc, nežli na nebi hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest. Co je zdí, co je ploch smutných pomníků slov. Zatím mám na záda prší a nespraví střechu a krov. Sto barevných slov.

a venku se setmělo a nechce se ven do ulic, doma nás zůstalo víc, doma je nás ze svíc.

dívám se do zrcátka, dívám zkrátka na svůj zjev. Na tom skle se mi zdají

zkrátka do očí, které, ač mej, jsou zřejmě civí, tak nepříjemně spod obočí. Dýchnu, ať rychle mizí, můj obraz strašně cizí se rozplývá. Čím rychleji do mlh pluje, tím víc mě rozděluje

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil z onoho minula, vykročil z onoho minula, jo, kde všichni měli mít stejně. Kde všichni měli mít stejně. A ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala v lejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala v lejně. Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá vrána, co splynula s vránama podobně šedivým hejně. Šedivá vrána, co splynula s vránama podobně šedivým hejně. Šedivá vrána, co splynula, zmateně přilitla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá.

kasa už prapory svinula, sedím tu poučen, průsery zminula, jo, a začínám znova a stejně, a začínám znova a stejně. Berunka plyne, jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne, jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne, jak plynula, v hospodě hrajou se písničky z minula, jo, a tebe miluju stejně.

0: Ahoj, tady je Šárka Strachová a moc zdravím všechny posluchače a posluchačky Rádia Tloskov.
1: Let předních dnů vnímám jak déšť, kruh lidí a jmen a pravdu a lež. A hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky, když bolí den.

Jsem sám, snad zvoní mi hrana a z hrdostí zbylo jen půl. A taky přestal jsem počítat rána, kdy jen mávám na záchranný člun. A když do tváře pravdám teď splácím svou marnivost velmocí, zas chodím po stopách stočených v kruhu a v noci spouštím se s bezmocí. Cestou ze dna na důkaz teď mířím střepy z nás a uvězněn hladinou tonu.

Tak já zdravím Rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ty ostatní rádia, aby přijde vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

dost a někdy míň. Končí se mejdan, dohrává skříň. Někdy se ptám, co jsem vlastně začal.

6 milionů srdcí vyletělo komínem. Svoje malé lži si lásko dnes prý.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levný

dám svůj život na vteřiny a doufám, že ten další bude jiný. A co jsem měl, to vám dám, co musím, to udělám. Chci vám ještě jednou poděkovat, zakázat plakat a hořekovat.

všechny hosty. Hosti, pojďte sem, prosím.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Annou Jandovou.
1: Ahoj.

to neumíš. Ať se zasítím takhle maličky, jak ti srdce pro mě bije. Ještě mi aspoň chvilku spíš.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím?

On Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: kilometru byla jak relief.
1: S podrukou umělce, který už nežije, šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, jak pícho marnil.

noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo,

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, tvářích třejich očekávání. Uprostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Ahoj, tady Kuba Červinka ze skupiny Mňága až Džorb. Zdravím posluchače Rádia Tloskov.
1: Zpívejte, tančete, blbněte. Společně budeme vzývat Disco Boha.

sedělo, nic nedalo, nic nechtělo, nezhlásám heslo neměné, mám rád holoubě pečené, když pečínka je na míse, tak člověk aspoň nají se.

životný. Tak jsem si vybral démona, byla dlouhá jak kolona, dvoči měla jak porota, řekl jsem si, bude dobrota, když

za jinou, nový zážitek hodnotný, lepší než smrdět u plotny. Nový zážitek hodnotný, lepší než smrdět u plotny. Dneska už nikam nespěchám, zlákat se ničím nenechám, v klidu si luštím křížovku, miluji jen svou pohovku. Na ní jsem zkoušel plně žít, na ní jsem našel pravý klid, škoda, že mládí nezbedné zmizel.

to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění, je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

0: Příběh osmý, jak jeli trhovci na trh a tržili. Jednoho krásného letního rána se tatínek naklonil nad postýlku, lehce zaťukal synkovi na čelo a povídá: kdo chce na trh, musí vstávat. Ale Radovan se obrátil na bok a přikryl si hlavu peřinou, protože měl zrovna legrační sen a chtěl si ho nechat dozdát. Zdálo se mu, že pes Kvik mluví jako člověk a maminka s tatínkem štěkají. Jeden pán si přišel pro salát, tatínek na něj zahafal a Kvik mu řekl: nebojte se ho, pane, je to dobrý hlídač, ale nekousne. Stejně se mu to však nedozdálo. Pod peřinu totiž vnikl zvenčí maminčin hlas: jeď sám, tatínku, takový trh to stejně není nic pro dítě. To neměla maminka říkat, protože pro dítě je nejzajímavější, když to není pro dítě. Radovan v mžiku vyklouzl ze sna, pak z noční košile a pak z postýlky. S metákem si podal z věšáku tričko, ale ouha! Jak byl rozespalý, myslel, že jsou to trenky a také si ho začal tak oblékat. Maminka nad ním kroutila hlavou. Nevidí, že jsou to rukávy? Je, já myslel, že jsou to nohávy, řekl Radovan a hned se vyklonil z okna a volal: neujeď mi, tati, už jdu! Tatínek zatím naložil na dvou kolák bedínky s pěkně očištěnou zeleninou. Když přivázal náklad provazem, vysadil chlapečka na vůz a řekl: pevně se drž. Maminka řekla: drž se pevně. A tak se Radovan musel držet dvojnásob pevně. Dvoukolák se rozjel, ale dlouho nejel. Přes cestu ležela hadice. Jak jí kola přejela, z hrdla vyšplíchlo trochu vody a hadice poznamenala: ha, mrkev umytá, kluk nemitej, ostuda.
1: Je, tati, zastav, já se nemyl, zvolal Radovan.
0: Tatínek zastavil a díval se, jak synek běží k vodovodnímu kohoutku, pouští vodu, jak běží nakonec z hadice, ošplouchne si obličej, utíká zase zpátky ke kohoutku, aby ho zavřel, a jak se škrábe nahoru na vůz, utíraje se do podolku trička. Zahradník zabral a dvoukolák se znovu kymácivě rozjel. Když míjeli řadu slunečnic, které se přes plot dívaly k východu, jedna se klapečkovi naklonila a špitla: bude horko, pozor na úžeh. Radovan si sáhl na hlavu a vykřikl: je, tati, zastav, já zapomněl klobouk. To už tatínka dohřálo. Obrátil oči v sloup a řekl: měl jsem tě nechat doma, loudavče loudavá, než dojedeme na trh, nejlepší místa budou obsazená. Radovan, slamáček na hlavě, se opět vyšplhal na vůz a tatínek po třetí zabral. Jistě si říkáte, že už bylo toho zdržování tak akorát a že už se zastavovat nebude, ale chyba lávky. Ze dveří vyběhla maminka a volá: táto, nesnídal! Tatínek zastavil, ale pak se ani nezdržoval obracením očí v sloup, mávl nad tím rukou a zase se rozjel. Nasnídej se, mrkve, řekl přes rameno. Jak Radovan za jízdy snídal, vzpomněl si na tatínkovo vyprávění o rychlíku. Tatínek jel jednou velice rychlým rychlíkem a obědval v jídelním voze. Vlak uháněl krajinou a tatínek seděl klidně za stolem a jedl knedlíky se zelím, což zapíjel pivem, které ze sklenic vůbec nevyšplíchlo. Tak byl ten jídelní vůz měkce odpérovaný. Tati, jím v jídelním voze, křikl Radovan z dvoukoláku. Ale tatínek asi neměl na takové nápady náladu. Jednak byl na syna pořád ještě naštvaný kvůli jeho zdržování a jednak měl co dělat, aby jídelní vůz utáhl, protože to bylo do kopce. Radovan však nebyl z těch dětí, co se nechají tahat do kopců a nedbají na to, že rodiče supí a mají srdce v krku místo v prsou. Jakmile si všiml, že si tatínek otřel z čela pot, ihned se skočil a tlačil, co mu síly stačily. A tatínek to poznal, hned se mu táhlo líp. Otočil se a uznale pokývil hlavou. Radovana to oblažilo, protože to také znamenalo, že už se tatínek udobřuje. A byli ve městě. To byl blázinec. Lidi jako much, všichni někam uhánějí, strkají se a jsou rádi, že je nepřejede auto, že jim jenom pustí pod nos puch.
1: To je smradu, jako v Cařihradu, zvolal tatínek. Radovan si říká, ještě, že nebydlíme v Cařihradu, tam to musí být hrozné. A jak živo bylo na trhu, vlastního slova tam nebylo slyšet. Kdo tudy projde, tomu trhovci mávají před očima svazky zeleniny a mluví úplně jinak než my. Například neříkají pažitka, ale pážitka, kupte si mrkev. Volají a znamená to, kupte si mrkev. Tatínek měl pravdu. Na trh přijeli pozdě. Nejlepší místa byla obsazena. Zahradník zastavil svou káru na konci uličky se stánky a bezradně se rozhlížel. Pak si vzdychl, uvolnil provaz a začal skládat bedínky se zbožím na zem. Musel je chudák rozložit v úplně zastrčeném koutě trhu, kde si ho určitě nikdo ani nevšimne. Na bedínku smrkví postavil tabulku a napsal na ní křídou 4KČ. Do každé ruky vzal po svazku a tak stál a nikdo si nevšímal, jak je ta mrkev pěkná, čistá a poměrně levná. Radovan seděl schlíple na bedně s cibulí a věděl, že je to všechno jeho vinou. Bylo mu tatínka líto. Tak se s tou mrkví pěstoval. Takové prodávání je smutné prodávání, jelikož chybí kupování. Když se nikdo u jejich stánku nezastavil, smazal zahradník 4KČ a napsal 3KČ. Ale ani takhle zlevněná karotka nikoho nepřilákala. A tu se tvář zahradnického chlapečka rozzářila nápadem. Vzal svazek cibule a zamířil ke stánku, kde stála slušná frontička zákazníků. Zatáhl posledního za šos saka a řekl po způsobu trhovců, kupte si cibulí. Ale v tom se přes pult natáhla dlouhá chlupatá ruka, zvedla ho za tričko do výšky k ukazováku druhé ruky, rovněž chlupatému, ten na něj děsivě zahrozil a pak mu přikázal, aby zmizel, než bude zle. Radovan se schlíple odšoural k tatínkovi. Zahradník tu stál, v jedné ruce okurku, v druhé pažitku a talířek na peníze měl stále prázdný. Synek k němu provinile vzhlédl. Potom tatínek smazal na tabulce 3KČ a napsal 2KČ. Radovan číslicím nerozuměl, takže nemohl vědět, že to byla nekřesťanská sleva. Ale jak to tatínek smutně psal, Hošík poznal, že jsou to neradostné počty. Ale tatínkova křída mu vnukla další nápad. Vzal jednu mrkev, připlížil se ke stánku, odkud ho chlupatý trhovec vykázal, dírou v plachtě prostrčil nať, aby v ní mrkev držela a křídou od ní nakreslil šipku směrem k tatínkovi. Nápad to byl dobrý. Bohužel na celém velkém tržišti se našel pouze jeden člověk, který si šipky všiml. A ten člověk se jmenoval Hugo. Zlý výrostek mrkev vyškubl, zakousil se do ní a přiloudal se k Radovanovi. Koukám, že se vám obchody nehejbaj, řekl spokojeně. Potom skoro celou nedojedenou mrkev hodil do kanálu, ušklíbl se, jakože mu nechutná a představte si, zapálil si cigaretu. Vidíte? A my už jsme si mysleli, že se polepšil. Jak jsme byli bláhoví. Jdi dál, nasmrdíš nám zboží, řekl Radovan. Stejně to všechno povezete zpátky, odpověděl Hugo a s přimhouřenýma očima zatáhl z cigarety, aby vypadal jako dospělý, ale ve skutečnosti vypadal jako blbeček. To se ještě uvidí, prohlásil odhodlaně Radovan, protože právě dostal další nápad, v pořadí už třetí. Ten nápad se mu vylíhl, když se díval na prázdný dvoukolák. Nevím, jestli všichni víte, jak ten zahradnický dvoukolák vypadal. On to byl vlastně žebřík na kolech. A Radovan přišel na to, že by se z něj snadno dala udělat houpačka. Vyskočil na bedínku, aby na zvednutý konec vozu dosáhl, přitáhli se ho dolů.

Jak cinkli první mince, zahradník kouká, že se za tou paní dělá fronta, honem přepisuje 2 koč na 4 koč a říká: ne, ne, ne, prosím, houpačka je v ceně, to je naše pozornost. Na houpačku se posadilo další dítě a jak šel tatínek kolem synka pro další bedínku, pohladil ho po hlavě. To bylo blaho. Všechno šlo hladce, obchody se krásně rozhýbaly, ale na smůlu se do toho vmísil zlý výrostek Hugo. Odhodil cigaretu, po chlapáckém způsobu ji rozdrtil podrážkou a povídá: ha, tomu říkáš houpání, Hošánku, dávej pozor. Pak Radovana hrubě odstrčil, popadl řetěz a zatáhl za něj tak prudce, že to chlapečka na druhém konci houpačku vymrštilo vysoko na tržiště do neuvěřitelné výšky. Pravda je, že se mu jistě naskytl krásný pohled dolů na ty davy lidí, které udiveně sledovali jeho let, ale nemusím vám říkat, jak to bylo nebezpečné. Naštěstí, na veliké štěstí, dopadl chlapeček na plátěnou střechu sousedního stánku, takže se mu neskřivil ani vlásek, ale to leknutí. Čistě z leknutí se klouček rozplakal na celé kolo. Jeho maminka to se vylomila rukama a začala také hořekovat. Toho zmatku chtěl využít Hugo, aby se tiše vypařil. Ale k vypaření nedošlo, neboť zahradník ho včas a pevně chytil za ucho. Volnou rukou podal matce do náručí plačící dítě, pak sáhl pro největší okurku a řekl: zde máte, mladá paní, prvotřídní okurku salátovku za tu hrůzu, co jste laskavě přestála, velice nás to mrzí. Co teď s Hugem? Jak ho potrestat, vžít mohl způsobit takové neštěstí? Pozor, Radovan dostal další skvělý nápad, dneska už 4. No řekněte sami, jestli to není na tak malou hlavu dost. Něco tatínkovi zašeptal a tatínek se usmál. Asi se mu ten nápad zamlouval. Když Huga posadili na 2kolákovou houpačku, zbledl a držel se jako klíště. Zřejmě se bál, že ho zahradník také vystřelí na tržiště. Ale tatínek jen naklonil vůz tak, aby byl výrostek nahoře a dolní konec káry zatížil bednou s okurkami. Zákazníci, zvolal Radovan, dobře si prohlédněte toho chlapce. Nejí zeleninu a kouří, proto je tak bledý. Lidé se k ním jen hrnuli. Rodiče zdvíhali děti nad hlavy, aby Huga dobře viděli. Všichni si říkali, to je opravdu hrozné takhle vypadat. Dejte mi 2 kila mrkve a mě prosím 1 kilo rajčat a křen, v tom je také hodně vitamínu. Všechno, všecičko, co na trh přivezli, naši zahradníci prodali. I ty okurky, co dělali Hugovi protiváhu, byly rychle pryč, takže se zlý výrostek dostal velmi prudce dolů. A tak malý Radovan napravil, co svou raní loudavostí způsobil. Tak co, prodali? Ptala se doma na zápraží maminka. Všechno, řekl tatínek. Jenom tohle nikdo nechtěl. Maminka se naklonila nad bedínku s neprodaným zbožím a v té bedínce spatřila svého zahradnického synka, jak spí s choulem do klubíčka. Toho já bych nikomu neprodala, řekla maminka. A opatrně, aby se neprobudil, ho přenesla do postýlky. Malý Radovan, jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.